Ameriky, už na Rolling Stop, většina utvrdil, to je nejpoznatější, to je turnér prostě v Baswok. Za nějakou dní se přivrnul, nejvůlám, to je nejznačímu takového sestizání v rejonu.

kdyby už to mělo jen stát většinou tvrdě, to je nejpřiznat, to je to turnýr prostého básovek. Za nějakou dyn se přivrnout nejbolému, to je nejznačímu takového sestizání v rejonu.